0: věkom srednověkovňa, zbytská praxa forenzike održala se.
1: Na životu uspomočňu ty poznatých chao, čavoni, odvětnici, právní stručňaka, koje je imenovala crkva, kako by.
2: Isno si li to, da se protiv kanonizácie kandidáta, tražeči pokrške ili
0: pri jevaru, op, jašně jupo, nu, dženom, kaodo, kasa začú, da.